0: Prva ponovitev na Radiu Gorenc.
1: Ta veseli dan na Radiu Gorenc.

0: Radio Radio Gorenc.
1: Že vse od malih nog, jaz revež sem v bok, karkoli kdaj storim,